0: Leben, das lůžíš ob mojich těžplivých cmokých a fátích.
1: Nímám připom. No, užívám. Myslíš, da bych sicer pojedu 20.
0: U mojej gostilny niš ani chče ostal láčen, ja? Je tako možné, he?
2: Ne láčen, ne žejen.
1: tako. Já jsem svoje naredil. Bylo je čudovito.
0: Kaj pa denar, Afanti? Kaj ne myslíš plačat?
1: Kako? Kaj vam ga nisem ravno kar dal?
2: Dal ga je, vidu sam.
3: Jaz ne vem nič, nisem delal.
4: Meni se zdi, da ti ni plačal.
1: Plačal sem, podijo.
0: Čakaj, počakaj. Ne sramneš, kako se upaš? Ne boš jo kar tako odkuril. Krivak padi, šaho. Ona je razsodi, ali si lopov, ali ne.